0: jedno.
1: Mne už je všechno jedno, sestro, dávno je mi jedno.
0: Jediný, co řeším je, jestli mi to sedlo.
1: A když mi to sedne, tak mi prosím podej křeslo.
0: Já vybuchnu jak Tesla, tyhle rýmy nemaj v Tesku. Když přijdem, lítaj blesky, jsem blast a jsem hezky.

0: Novák.
1: Prosím, tati, už v těch písničkách nemluv prostě. Tati, už nemluv prostě.
0: Yeah. Tvářím se jak Inťo, už přitom jsem primitivní hulvát. Hulím cigára před dětma, flusám u toho jak zedník. Chči je ze mě rap, jak kdybych měl místo mozku cedník. Kámo, jestli mě ceníš, tak ti pošlu mailem ceník.
2: Rapuje Ďurech, kasíruje změlík.